0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

Zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

kdy bloudí temnou nocí, jak naříkavý pláč. Teď skrývám svůj strach, jak hazardní hráč. Kde je teď můj příběh, půlnoc létání, jak odtud zmizet,

stare kůži. Řekl bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč

0: které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plotná padá ty. Hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. A dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Zkuste si dát minutku klidu.
8: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

0: benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
2: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
1: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
3: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: Dobré ráno přeji, je tu 6. hodina, vy posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví Martin. A co dál, jaké písničky nabídneme Věrku Špinarovou? V Českém ránu i činasky. A nebo Divokej byl.
1: Ty jsi moje láska s oddělení lahůde.
0: Hrajeme si české písničky, které máte rád.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady schodně jasno až polojasno a teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Já vám přeji krásné ráno, Zuzanám všechno nejlepší k svátku a posloucháte Český Blaník. Za to jsme rádi.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cena nafty v Česku dál roste. Aktuálně nejvyšší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí v reakci na konflikt na Blízkém východě stanovovalo maximální ceny pohonných hmot. Naopak benzín stále zlevňuje. Během týdne zlevnil o 15 haléřů a nyní se podle společnosti CCS prodává v průměru za 2,40 korun a 18 haléřů za litr. Sdružení správ silnic volá po obnovení podpory oprav silnic nižších tříd. Žádá stát, aby nastavil předvídatelný systém pro další roky. Odstranění dlouhodobého investičního dluhu na těchto silnicích by včetně mostů vyšlo přibližně na 275 miliard korun. Návštěvníci ostravské zoo ohrožují tamní zvířata. Přestože rozhodně nejsou hladová, hází jim do výběhu nejrůznější pochutiny. Nevhodné krmení ale přitom může způsobit vážné zdravotní problémy, ale dokonce také smrt. Víc říká mluvčí zoo Šárka Nováková.
9: Pokud tedy lidé mají potřebu zvířata nakrmit, mohou tak učinit buď v expozici na statku, anebo symbolicky v uvozovkách zásobit naši zoo kuchyň a v tomto případě tak mohou učinit opravdu v neomezeném množství.
8: Jde to snadno přes web zoologické zahrady v záložce e-shop. Mírový plán pro Gazu stále platí a jednání s Izraelem pokračují, řekl to představitel Rady pro mír v reakci na izraelské odmítnutí ústupu z oblasti, dokud nebude hnutí Hamás odzbrojeno. Americký prezident Trump v červnu oznámil, že došlo k průlomu v jeho plánu na ukončení války. Nakonec ale objevily komplikace týkající se harmonogramu jednotlivých kroků. Tolik zprávy, hezké ráno.
10: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin k tomu 4 minuty, České ráno na Českém Blaníku s Martinem Císařem začíná právě teď. A tohle už jsou Standa Hložek a Petr Kotwald a písnička Oh Suzy, 4 minuty po 6. Dobré ráno a hezké stávání.
11: Dobře i všem.

0: Za minutu bude 7:15, posloucháte České ráno rádia a Český Blaník. S vámi je Martin a přeji krásný dobrý den především Zuzanám, které dnes 11. srpna slaví. Tak všechno nejlepší k svátku, dámy. Je to také Miraj Navrátil, který slaví, protože má narozeniny. Jemu 34, přejeme všechno nejlepší. O dlouhý noci jsem sám, Face ID mě nepoznává. A ta další písnička patří právě oslavenkyni.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém Blaníku.
0: Valda Genka, písnička O Zuzano. Tak Zuzankám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, no a samo sebou také lásky.

0: tohle byla skvělá Marie Rotrová písnička Déšť, třeba ho přivolal. Uvidíme, v každém případě počasí dnešního dne, tak to probereme s meteorologem už za malou chvíli. Hrát si budeme Hanu Zagorovou a také Michala Hrůzu. A já koukám do kalendáře, do toho psího a vidím tam jméno Anžela. Tak všechno nejlepší vašim kamarádkám Anžela.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Na rádiu Český Blaník.

0: Michal Hruza na Českém Blaníku, 7:03.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tohle už je Martin Laco. Hezké ráno, Martine, jak je v Česku?
2: Dobré ráno, tak aktuálně máme jasno, místy až skoro jasno. Teploty se aktuálně pohybují od 20 do 15 stupňů nejčastěji, na západě i kolem 14 stupňů Celsia. Nejvyšší teplotu má momentálně stanice Lednice, kde je 21,4 stupně, naopak nejchladněji je na Horské Kvildě, kde je zhruba 5 stupňů, mimo hory je nejchladněji v Tachově, kde je 12 stupňů Celsia.
0: Co po zbytek dne, jaký bude?
2: Tak i zbytek dneška bude slunečný, bude jasno ráno a dopoledne místy skoro jasno. Teploty už znatelně nižší jako včera od 23 do 28 na jihu Moravy kolem 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20. No a foukat bude dnes mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer zde slábne.
0: Martine, díky, mějte se moc hezky.
2: Málo hezký den vám.
1: České ráno na Českém
0: Blaníku. Slovenská skupina Tým, ale teď v tuhle chvíli Věra Špinarová. A píseň svou mi tenkrát hrál 4:00 a já vám přeji krásné úterní ráno.

0: Jedna slovenská kapela Tým právě teď v našem vysílání a teď pro vás mám jednu pozvánku. Srpen pomalu bude ve své půli a v září nastane doba vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se na to pálavské vinobraní naplno připravují. Jaký bude ten letošní program, to nám prozradí mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žeslíže, Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladí,

0: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku.cz. Náplně hned.
6: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
6: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
7: Maxi dotace.
8: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Český blaník.
11: To je blaníček.

0: Michal David a písnička Nonstop 7 hodin a Rádio Český Blaník. Co dál bude hrát, tak třeba Poetiku. Je skoro půlnoce, já bych ti chtěl moc. Dalibor Jandu. Slzu. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím. Láďu Křížka, Naďu Urbánkovou a spousty dalších a dalších. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teploty většinou do 30 stupňů, obloha jasná až polojasná. Toliko počasí, za chvíli zprávy a Monika.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
3: Zprávy na Českém hlavě.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hydrologické sucho se stále prohlubuje. Většina vodních toků v Česku dosáhla historických minimálních průtoků, anebo se blíží této hranici. Voda ale také postupně ubývá ve studnách. Města a obce proto omezují využívání vody. Podle předpovědi to navíc vypadá, že by se situace v nejbližších dnech neměla zlepšit. Celková oprava Americké ulice v Plzni se chýlí k závěru. Nabídne víc zeleně, větší komfort a vyšší bezpečnost pro chodce. V křižovatkách také ubyly odbočovací pruhy a v části ulice je nově jednotná výšková úroveň celého prostranství. Pokračuje mluvčí města Eva Barborková.
5: Ono díky těmto úpravám jsme úsek mezi křižovatkami se Škroupovou a Prokopovou ulicí upravili na takzvanou sdílenou zónu. Tam je rychlost omezena na 20 km v hodině. Žádný z účastníků provozu, to znamená vozidla, chodci ani cyklisté, zde nemají přednost, ale musí se vzájemně respektovat.
4: Zajímavostí je, že jde o první takovou zónu svého druhu v Plzni. Nezastřešený palác na hradě Svojanově na Svitavsku praská. Památka tak bude potřebovat sanaci a zdi bude potřeba stáhnout lany. Objevily se na ní totiž závažné praskliny. Pokud by se zásah neprovedl, v budoucnu by hrozilo, že se objekt zřítí. Práce začnou možná ještě v létě anebo v září. Letiště v Lipsku uniklo jen o vlásek katastrofě. Dron narazil do křídla nákladního letadla Antonov plného paliva zaparkovaného na ploše. Výbušnina naštěstí po nárazu neexplodovala a dron se od křídla odrazil a dopadl na zem. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu Martin.
6: Ano, jsem tu, hezké ráno přeji.
3: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
6: 7 hodin a 4 minuty, České ráno na Českém Blaníku jede dál.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém.

přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má housky a věčně chtěl

0: Naďa Urbánková a Vilém peče housky.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A je to tady. Dnešní písničkou dne je písnička Hráli jsme Kličkovanou od Dalibora Jandy. Jak to sní, Dalibore?
3: Příběh má třeba Hráli jsme Kličkovanou. Zajímavý příběh, já říkám jako z důvodu, proč my jsme původně tu písničku tam vůbec nechtěli dát na tu disku. Jo. My jsme ji natočili a když Kruta přinesl text Hráli jsme Kličkovanou, já říkám, prosím tě, on, co to je za pitomost, takovou, co je jako Kličkovanou, jako, a to on povídá, no tak mi se to zdá jako dobrý a tak. My jsme to natočili a kapela všichni jakoby v tom studiu, jak se na tom jako i na tom muzikou, na tím říká, že to je taková jakoby trošku odrhovačka, jako je to to a já jsem říkal, víš co, no tak to už natočíme, když to máme. A já si pamatuju na to takovou věc, že jsme to natočili, šli jsme potom někde na nějaký oběd nebo na večeři z toho studia a vrátili jsme se zpátky, jsme si to pouštěli a už tam byla nějaká druhá směna, která chtěla točit a najednou tam byl ten zvukař druhý a povídá, a co je to ta Kličkovaná? Čověče, to je zajímavé, co je to ta Kličkovaná? Já jsem říkal, no tak to je jako když jako chlap jako samozřejmě balí ženskou, že jo, a teď nějakou taková ta jako natázka. A on říká, to je zajímavé. A přišli tam dva kluci z té jiné kapely, co tam natáčeli tehdy, a povídají zase, co je to ta Kličkovaná, jo? A v zápěti, když to řekla uklízečka, která tam zametala s koštětem a říkala, pane Janda, co je to ta Kličkovaná, to je zajímavý. Já jsem říkal, kluci, to je dobrý. Na to ty lidi se budou ptát, co je to Kličkovaná, a budou si to zpívat, jako budou to. Nakonec na to vznikly různé tanečky, blboviny, jako lidi na to točili žárovkama.
0: A my tu písničku právě teď pošleme.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.
0: Dalibor Janda, Hráli jsme Kličkovanou, za chvíli Hattrick, anebo Jirka Korn a písnička Dík.

0: 7. hodina, 26. minuta. Kdo mě zná, tak ví, že tahle písnička patří mezi mé oblíbené. To byl Jirka Korn, písnička Dík. Hudba Petr Hejduk. Text Zdeněk Borovec a hudební doprovod orchestr Eduarda Parmy mladšího. Rok vydání téhle písničky je 1981 a právě ona patřila k vizuálně zajímavým vystoupením Jirky Korna, který propojoval zpěv s tanečními prvky. A tahle písnička v roce 1981 zazněla poprvé na obrazovkách Československé televize na druhém programu v pořadu Hit Šaráda, kterou uváděli pánové Šíp a Uhlíř. Nicméně za chvíli už tu bude Stanice Svět, Lucie Vondráčkové a Radima Flendera a nabídnu i poetiku a písničku Půlnoc. A taky se podíváme na počasí. A to s Martinem Lacem. Já přeji hezký den.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
5: Máme.
4: Hele, radši to vem znova.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
11: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
12: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.

0: Miroslav Žbirka na Českém Blaníku v Českém ránu 6,5 minuty po půl osmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A hlásí se Český hydrometeorologický ústav a Martin Laco. Martine, hezké ráno, jak je aktuálně?
2: Dobré ráno, tak aktuálně máme jasno, místy až skoro jasno. Teploty se aktuálně pohybují od 20 do 15 stupňů nejčastěji, na západě i kolem 14 stupňů Celsia. Nejvyšší teplotu má momentálně stanice Lednice, kde je 21,4 stupně, naopak nejchladněji je na Horské Kvildě, kde je zhruba 5 stupňů, mimo hory je nejchladněji v Tachově, kde je 12 stupňů Celsia.
0: To je tedy dnešní ráno, jaký bude den?
2: Tak i zbytek dneška bude slunečný, bude jasno ráno a dopoledne místy skoro jasno, teploty už znatelně nižší jako včera od 23 do 28 na jihu Moravy kolem 30 stupňů, 1000 metrů na horách kolem 20, no a foukat bude dnes mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer se slábne.
0: Martine, velké díky, mějte se krásně a naslyšenou a já už posílám poetiku a písničku Půlnoc. Tak Martine, mějte se.
2: Málo, hezký den vám.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník. Český Blaník.

0: Lucie Bílá, písnička Amor Magor. Já vám přeji krásné dobré ráno. Za 2,5 minuty už máme 7:45. Počasí venku, dneska teploty do 30. No, tak já si říkám do 30. Tak to jako jo, to zvládnu, to je úplně v pohodě a do 30. To mi to docela i myslí. I při kartách, musím říci. No a konec konců, při kartách se prý pozná povaha člověka. Alespoň to tvrdí frontman Olympiku Petr Janda. Je to tak, Petře?
1: Jo, to je strašná pravda. To vidíte přesně, ty skrblíky, opravdu ty šetřílky, který se bojí říct tu hru vyšší, přitom tam byly opravdu koruny, jo. My hrajeme korunový, jo, což dneska už by se měl hrát spíš 5 korunový, jo, odhaduju, aby to bylo adekvátní, jak stouply platy a všechno, jak se zdražilo. Tam se ukáže zaprvé ten licitovaný mariáž, proto se tomu se říká licitace, že má

0: jednu právě Olympiky a písničku Okno mé lásky. A jednu můžete vybrat taky vy, českou nebo slovenskou, je to na vás. WhatsApp Českého Blaníku je na čísle 720 83 63 07. Napište textovou zprávu anebo zmáčkněte mikrofon a namluvte hlasovku. Tak co, jakou dneska potěšíme, je to na vás.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Tak já jdu, miláčku.
5: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
4: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
5: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
4: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
5: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Zkuste si dát minutku klidu.
15: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
16: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
17: České ráno
18: na Českém Blaníku.

0: Dobré ráno do celé České republiky a konec konců do celého světa na internetu s rádiem Český Blaník a v České republice DAB+, tedy v digitálním vysílání. Za chvíli pro vás budu mít Pavla Bobka.
1: To je můj rodný dům, můj rodný dům.
0: Václava Neckáře.

0: Jo, já taky miluju české písničky, které máte rádi tady u nás na Českém Blaníku i se skupinou Kaba. Skvělé ráno, krásný celý den, je 11. srpna a svátek mají Zuzany, tak Zuzkám všechno nej.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady všude většinou jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů, hezký letní den s námi.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz. Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
4: Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: happysport.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Na jezeře Most pokračuje pátrání po pohřešovaném muži. Ten byl na vodě ve chvíli, kdy se nečekaně přihnala bouřka. Právě paddleboardy jsou čím dál oblíbenější, ale je nutné na nich dodržovat bezpečnostní pravidla, která to jsou, říká za vodní záchranáře Daniel Vičan.
8: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. A druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny.
7: Podle záchranářů by měly mít paddleboardisté oblečenou i záchrannou vestu. Výstavba tzv. Boskovické spojky nabírá další zpoždění. V budoucnu má umožnit přímé spojení vlaků z Boskovic do Brna bez přestupu ve Skalici nad Svitavou. Ministerstvo životního prostředí sice prodloužilo platnost kladného stanoviska EIA z roku 2018 až do roku 2030, ale správa železnic počítá se stavbou nejdříve po roce 2032. Německo pozastavuje víkendové zákazy jízd kamionů. V 7 ze 16 spolkových zemí k tomu přistoupili kvůli nízkému stavu hladiny řek, hlavně Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Podle tamního ministra dopravy se zřejmě situace nezlepší ani do konce srpna. Barbora Semanová a Barbora Janíčková poplavou na mistrovství Evropy finále. Postaví se na trať 100 metrů volný způsob, na které na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Finále s dvěma českými reprezentantkami se poplave v 18:40. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět pokračuje Martin Císař.
0: Děkujeme, Moni, já přeji krásné ráno. 8 hodin 2,5 minuty, to je přesný čas.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: A právě teď na prahu 3. hodinky Českého rána na Českém Blaníku posílám Kabáty a písničku Bára, tak ať se dobře poslouchá a především skvěle stává. Posloucháte Český Blaník. A já vám přeji krásné, dobré ranko.
6: České ráno
1: na Českém Blaníku.

0: Skvělé ráno, hezké úterý, máme 11 minut po 8 a vy posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli to budou Činasky, Iveta Bartošová, Pavel Bobek a nebo Hana Zagorová a taky jedna podle vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A to právě teď. Blaníku, zahraj prosím písničku od Františka Donáta a skupiny Renesance. Jedna chuť, jedna vůně pro vás do studia a že tak krásně hrajete, tak právě vám patří. A pro mě do práce na denní směnu a pro všechny posluchače. Zdraví a děkuje Honza z Brna z Vrátnice. Honzíku, písnička krásná, dobrý výběr, rád ji posílám.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Tak doufám, že potěší stejně tak jako ty další, protože jsme rádio Český Blaník a hrajeme české písničky, ty, které máte rádi.

0: Skupina Činasky a každý ráno od pondělí do pátku je tu České ráno, Rádia Český Blaník. Hezké ráno, přeje Martin. Za malou chvíli se podíváme na počasí toho dnešního dne a budeme si hrát dál české písničky, které máte rádi. Můj rodný dům a Pavel Bobek a za chvíli Hana Zagorová a italský zpěvák Drupy a písnička Setkání. Takže taková česko-italská pro vás. Teď míříme mimořádně na silnice.
1: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
0: Máme tu problém na D1.
3: Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu 76 km jedničky Prahu. Potějte se s držením okolo 15 minut, brzdí za kilometru 81. Bez držení projedete okolo dopravní hody na 78 km D5 Rozvado a netíte ani u nehody na 55 km jedničky na Pusko.
0: Kdyby cokoliv, dejte nám vědět, dopravní linka Rádia Blaník je tu na čísle 720 83 63 07. To je WhatsApp Českého Blaníku.
4: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
5: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej roš.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Pozor, pozor! A auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
13: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
12: A auto. Financování výhodněji než den dřív.
13: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
15: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
16: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
17: Čemu vám jsme dobrý?
18: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: tohle byla Maja, posloucháte rádio Český Blaník, 4,5 minuty máme po 8:30.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A už se nám hlásí Martin Laco. Martine, hezké ráno, jak je aktuálně?
2: Dobré ráno, tak aktuálně máme jasno, místy až skoro jasno. Teploty se aktuálně pohybují od 20 do 15 stupňů nejčastěji, na západě i kolem 14 stupňů Celsia. Nejvyšší teplotu má momentálně stanice Lednice, kde je 21,4 stupně, naopak nejchladněji je na Horské Kvildě, kde je zhruba 5 stupňů, mimo hory je nejchladněji v Tachově, kde je 12 stupňů Celsia.
0: To je dnešní ráno, Martine, jaký bude den?
2: Tak i zbytek dneška bude slunečný, bude jasno ráno a dopoledne místy skoro jasno, teploty už znatelně nižší jako včera od 23 do 28 na jihu Moravy kolem 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20, no a foukat bude dnes mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer ze slábne.
0: Martine, díky, mějte se krásně, hezké ráno.
2: Málo, hezký den vám.
0: Tohle už je Hana Zagorová Drupy, pěkný den.
1: České ráno na Českém Blaníku.

0: Ještě 2 minuty a máme 8:45. Tohle byla skupina Elan.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Je to tak, už pátek 14. srpna se na vás budeme těšit v Napajedlech. Začínáme 5 minut před 16:30 odpoledne v klubu Kultury Napajedla Louka, kde vám zahrají a zaspívají třeba Slza.
2: V plánu spousty dalších mil.
0: Blanická kapela, ale taky Tereza Mašková.
3: Do plba se dívat, dívat a smát se, tomu, co mi nikdy nedalo spát.
0: Petr Kola. Vstupné se neplatí, vstup je tedy gratis a letos pro vás navíc máme speciální dárek. Z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropolu. Ta vám brzy, možná do peněženky, pěkně přidá nějakou tu korunku k dobru. A ve finále někomu z vás dokonce 100 000 korun. Tak se pro ní zastavte, protože vyhrávat s námi je tak jednoduché. A vyhrávat si pěkné české písničky, tak to... Od toho je tu český Blaník, pravda. Za chvíli Marek Ztracený, Michal Tučný, také Mandraže a Františkovi Lázně. A také Veronika Rážová úderem 9. Mějte se skvěle, těšíme se na vás, na všechny, na našem koncertě.
1: Jedeme z...

0: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
11: Český blaník.

0: Posloucháte Český Blaník a tohle už je Ilona Čáková a jedno tajemství, které nám zazní i po 9. hodině. Těšit se ale můžete i na kapelu Krištof. Ty a já a nebo Valdemar Matuška přijde.
1: S Bohem lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid.
0: Už za chvilku nejnovější zprávy, ale ještě předtím vám prozradím, jak bude.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: A dnes bude velice příjemně. Možná pokud už jste vyšli ven, jste poznali, že přeci jenom dnešní ráno bylo o dost jiné než to včerejší. Žádné dusno, naopak příjemný větřík a momentálně hlavně polojasná obloha. Přes den by se mělo vyčasit, bude jasno, místy skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Na jihu Moravy ale budete mít o něco tepleji, až 30, na horách kolem 20.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam bude.
9: Přestaň! Ští mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Pohodové úterní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Sněmovní volby by v červenci opět vyhrálo hnutí ANO, opět by získalo 34% hlasů. Následuje STAN, kterému by dalo hlas 15% voličů. Třetí je ODS s podporou 12%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s 8% a SPD se ziskem 7,5%. Propadli by vládní motoristé, kteří by se nedostali do sněmovny. Pokračující vysoké teploty lákají k vodě. Čím dál tím oblíbenější jsou takzvané paddleboardy. Můžou být výbornou sportovní pomůckou nebo sloužit k rekreaci. Je nutné na nich ale dodržovat bezpečnostní pravidla. Která to jsou, říká z vodní záchranné služby Daniel Vičan.
1: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. A druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na ně.
0: Záchranáři také upozorňují, aby si sebou lidé na paddleboardy brali i záchranné vesty. Americký prezident Donald Trump se údajně po červencovém summitu NATO v Turecku schovával v kontejneru na jídlo. Mohl tak nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. Podle amerických médií tak kvůli hrozbám ze strany Iránu mohl neodletět vládním speciálem, ale vojenským letadlem. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob, na níž na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Obhájkyně zlata Sémanová postoupila ze semifinále pátým časem. Janíčková prošla do závodu o medaile jako poslední, osmá. To byly aktuální zprávy, přejeme krásné úterý.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Pepa Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. No jako kdyby to říkal náš kolega Martin Císař, ten už jel dál. S vámi je Veronika Rážová a já vám přeju krásné dopoledne.
5: Rád bych dostal ještě jeden verš.

je tu niekde telefón. Haló, haló, to som ja, lásko. Je poledne a ja už bych spal. Ten čaj už som vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, ja jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

vybral. A věřte, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak

0: Soček, to rekord.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin, 13 minut k tomu a já už přizvu na pomoc Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Ten nám totiž tentokrát přináší takový dvojitý rekord a navíc pampeliškový.
2: Jsou lidé, kteří pampelišku považují za plevel a jsou lidé, kteří ty sluníčka žlutý svítivý milují. My jsme do České knihy rekordů zapsali nález pana Cibulky, který našel pampelišku se stonkem 101 cm dlouhým. A taky nález paní Selingerové, která našla pampelišku s lupenem, který na délku měřil 60 cm. Pampeliškám zdar, sluníčkům též a mějte se krásně.
1: Tak my děkujeme, Pepíno. Krásný rekord. Těšíme se zase na další.
0: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
1: A teď už další české písničky, které máte rádi. A dokonce i jedna slovenská. Za chvilku opět a Radeček, Marika Gombitová a nebo Petr Muk. Láska, ta nebezpečná věc. Posloucháte Český blaník a já vám přeju pohodové dopoledne.

0: Opět a Radeček, všechno je v pořádku. Ano, je to tak, vše v pořádku. 9 hodin 24 minut k tomu. Dnes máme úterý 11. srpna a tak si už za chviličku řekneme, co je pro dnešek důležité a čím je dnešek významný. Počkejte si na to, do té doby vám pošlu třeba Vanastovky, kapelu Krištof a nebo Marcias. Posloucháte Český Blaník.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
5: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
4: Počkejte, kůň? Ukachen?
5: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
4: Tak moment, kůň nebo žába?
5: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
4: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
5: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
4: Co? To?
5: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
4: Do reprezentace? Jako za národák?
5: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
4: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: Happysport.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
15: Český Blaník. Český.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střežíš.

panstvo nečeká, dlouhý zloty do nebe a štrekadelka nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tvý bedny, ať na

0: Helena Lukášová, Petr Janda to říká, inzerát na Českém Blaníku. No a co vám řeknu já? No tak řeknu vám, čím je dnešek významný. Dnes máme 11. srpna a pozor, pozor, právě dnes, ovšem před 151 lety, byla dokončena hrubá stavba Národního divadla, tedy našeho pokladu. Zatím to byla hrubá stavba, tedy bez střechy, ale už to byl takový významný milník ve stavbě této památky. Jinak pojďme si taky říct, že v roce 1882 první telefonní ústředna otevřela právě v našem hlavním městě. První den měla telefonní síť pouhých 11 účastníků. V prosinci už 30 účastníků. No a personál dostal pokyn, aby se při zvedání telefonu ohlašoval s voláním ha hej, tedy halo se ujalo až daleko později. No a ještě do třetice další výročí, pokud si dobře vzpomenete na rok 1999, tak nejenom u nás, ale i v okolních státech se takřka na pár minut zastavil veškerý život. Všichni jsme totiž pozorovali 90% zatmění slunce. Nutno dodat, že další takové zatmění bude až v roce 2135, takže na to si ještě chvilku počkáme. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku kapela Lucie anebo Michal David.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Pohoda, klídek,

0: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes!
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Rádio Český Blaník.

0: Krásná písnička, tak to je Lenka Filipová a její dcera Leny, Samotní nejsme nic na Českém Blaníku. 10:01 k tomu a my otevíráme další hodinu plnou českých písniček, které máte rádi. A tak si dáme třeba kex.
1: Teď už vím, že žádná nechce říct, že těch důvod...
0: Těšit se můžete i na Hanku Zagorovou. Proč nejsi větší?
2: Proč nejsi větší? Vždyť dávno víš, já nejsem bílou a mákou.
0: A dáme si i činasky. Stížnost.

0: to rozhodně není všechno, zůstávejte s námi, protože už brzy vám prozradím, jak si nechat zahrát písničku na přání, takže pokud máte chuť na nějakou, kterou jste třeba dlouho neslyšeli, budete mít šanci.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude skutečně příjemný den. Naměříme ve většině případů, tedy na většině České republiky, 23 až 28 stupňů. Jen na jihu Moravy bude kolem 30, na horách kolem 20. Většinou jasno a tu a tam místy skoro jasno. Během noci se nám ochladí na 12 až 8, což je velká změna, když to porovnáme s předchozími dny. No a co se týče zítřejšího počasí, tak pokud jste zvědaví, co nás čeká a nemine, tak předpokládá se, že zítra by mělo být něco mezi 25 až 29 stupni. Na severu a severovýchodě do 25. Tak to bylo něco málo o počasí, za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Tisku.cz. Náplně hned.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: Hezké úterní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Sucho v Česku je stále kritičtější. Většina vodních toků u nás dosáhla historických minimálních průtoků nebo se blíží této hranici. Nejmenší potoky často dokonce vyschly. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má navíc situace dál zhoršovat. Nálezy zbraní, nevybuchlých granátů nebo munice nejsou dnes žádnou výjimkou. Lidé je velmi často nacházejí pomocí detektorů kovů. Takový nález je ale nutný nahlásit policii, jinak hrozí trestní stíhání. Co dalšího dělat, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
1: Zásadně s tou věcí nějak nemanipulovat, hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu. Neodnášet tu věc na policejní služebnu. V tu chvíli nálezce ohrožuje nejen sebe, ale i další okolí. Důležité je místo nálezu si označit, může to být kapesníkem nebo čepicí. Potom odstoupit do bezpečné vzdálenosti a přivolat policii přes linku 158.
0: Policisté následně prostor zajistí a počkají na příjezd pyrotechnika. Pár ve Francii čekal na rezervaci v restauraci a z nudy si vsadil v loterii. Dvojice tak vyhrála 10 milionů eur, tedy asi čtvrt miliardy korun. Stejný obnos si odnesl také šťastlivec, který byl zrovna na návštěvě Paříže. Během druhého dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu se představí dva čeští reprezentanti v bojích o medaile. Kladivář Volodymyr Myslivčuk dokonce vyhrál pondělní kvalifikaci. 20-letý dálkař Petr Majdel-Schmidt postoupil mezi 12 finalistů až posledním kvalifikačním pokusem po dvou přešlapech. To byly nejnovější zprávy. Přejeme pohodové úterý.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová. 10 hodin 6 minut k tomu posloucháte Český Blaník a před námi už jsou Kex, Pavel Novák a nebo Věra Špinarová. Ta přijíždí na Bílé javě 250.

0: Kapela Kex, proč holky pláčou? Kdo ví? No ale co víme my, tak to je jedna zpráva z Jižní Moravy, kam se teď společně vydáme. Konkrétně zamíříme do Břeclavy. Tam totiž včera otevřeli nový most přes řeku Dyji. A pro celou oblast to znamená obrovskou dopravní úlevu. Podrobnosti už nám prozradí sám pan starosta Svatopluk Pěček.
1: Auta, co budou jezdit do průmyslové zóny, jezdí teď přes město, nebudou muset přes město. A myslíme i na okolní obce, protože dneska kamiony musí jezdit přes Kostice a Tvrdonice kvůli podjezdu u nádraží, který je nízký. No a když bude obchvat, tak už ty kamiony tam nebudou muset. Takže my spolupracujeme s okolními obcemi a myslíme i na ně.
0: Tak to je krásné, tak my gratulujeme, ať to dobře jezdí. Je to velká úleva. No a jen tak dál. Před námi jsou další české písničky. Jedna od Heleny Vondráčkové.

0: Parná a Miraj, vzpomeneš si? No a já jsem si vzpomněla, Miraj Navrátil totiž právě dnes slaví 34. narozeniny. Takže my gratulujeme, přejeme krásný narozeninový den. No a říkám si, pokud byste chtěli Mirajovi udělat radost právě v dnešní den, tak možná byste si právě dnes mohli koupit vstupenku na jeho velký koncert v Edenu, který se odehraje 12. června, pozor, příštího roku. Takže 12. června 2027 to bude velké, jak nakonec sama Eva Farna dokázala, tak v Edenu to zkrátka umí pořádně rozproudit a Miraj, ten je na tom úplně stejně. Takže pokud ještě lístek nemáte, kupte si ho a určitě nebudete litovat. Před námi jsou další české písničky. Za chviličku Petr Spálený a nebo Činasky.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.

0: Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Tak už můžu?
2: Točíme.
1: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
2: No co asi děláte, ne?
1: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
2: A dál?
1: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
2: A kde vás najdou?
1: Jako adresu?
2: Webovky.
1: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
2: Máme.
1: Hele, radši to vem znova.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Na rádiu Český Blaník.

Tak to byl Bělý květ Mackyho Žvirky na českém Vlaníku 10 hodin 44 minut, ale 11. už se blíží. Tak je to. No a my si krátce po 11. tak 10 minut po 11. dáme písničku na přání a vy si o ní můžete psát už teď. Takže vemte do ruky telefon a na číslo 720 8363 07 mi napište, kterou bych vám měla zahrát, nebo kterou zahrajeme někomu, koho máte třeba rádi, nebo někomu, kdo něco slaví. Takže neváhejte, pište právě teď 720 8363 07, to je SMS číslo sem k nám do studia. No a pokud se vám nechce psát, klidně využijte i možnosti nahrát hlasovou zprávu přes WhatsApp. Já se moc těším, co tentokrát vymyslíte, už brzy písnička na přání za nějakou půl hodinu bude tu. No a do té doby třeba Václav Neckář anebo Jiří Korn s Luckou Bílou.

0: novou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
9: Rádio Český Blaník.

0: Projektil a zahrada ticha na Českém Blaníku. Tak my ale ticho rozhodně nebudeme. Naopak, budeme si hrát další české písničky a dokonce jednu podle vašeho přání. O tu si píšete na 720-83-6307. No a co vám nabídnu já? Třeba Koně bílého od Marušky Rotrové.
1: Kůň bílý cval, kůj otáč.
0: Taky Petra Koláře, Jednou nebe zavolá.
2: Jednou nebe zavolá.
0: A nebo kapelu Kryštof s Tomášem Klusem a jejich Cestu.
2: Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá.
0: Zprávy to budou už za pár okamžiků, ale ještě předtím vám prozradím, jaké můžeme čekat počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak pozor, pozor, meteorologové varují, že rána už budou chladná, tak někteří z nás to vítáme, někteří naopak, takže pokud budete někam vyrážet ráno, počínaje zítřkem, raději si sebou vemte nějaký ten svetřík nebo mikinu. Očekávejte, že během dneška vystoupá rtuť teploměru až k 28 stupňům Celsia. Zítra potom nejdříve v noci 11 až 7, přes den 25 až 29 stupňů Celsia. Očekávejte, že na horách bude jen kolem 17, takže příjemně. Schlazení. No a před námi už jsou další české písničky. Za chviličku budeme pokračovat v jejich rytmu.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: K čemu vám jsme dobrý?
8: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Musíme se připravit na chladná rána. Zatímco denní teploty se budou dál pohybovat kolem tropických třicítek, ráno naměříme i méně než 10 stupňů. O víkendu pak mají vedra zase udeřit naplno a naměříme i teploty kolem 35. S rostoucími teplotami přibývá pocení a často i nepříjemného zápachu. Lidé proto hledají přípravky, které proti těmto nežádoucím jevům bojují. Vedra tak mění obsah nákupních košíků. Po jakých produktech teď zákazníci sahají častěji, řekne viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.
11: Ve vedrech chceme hezky vonět a jedním z velkých skokanů té první vlny veder byly vůně a toaletní vody, které výrazně navýšily své prodeje oproti červenci minulého roku.
10: Jde zhruba o 15% nárůst. V Rusku hoří další dvě velké rafinérie. V noci na dnešek vypukl požár v rafinérii v Komsomolsku na Amuru. Později plameny zachvátily také rafinérii v Orsku v Oremburské oblasti. Areály se podle dostupných informací staly cílem ukrajinských dronů. 6 českých párů bude od středy startovat na mistrovství Evropy v plážovém volejbale ve Starých Jablonkách. V mužské kategorii se na polském písku představí dvojice Schweiner Trousil, Perušič s Javoronokem a Šepka se Sedlákem. Mezi ženami se kvalifikovali Neuscheferová s Meixnerovou, Svozilová se Štochlovou a sestry Pavelkovy. To byly aktuální zprávy, přejeme krásné dopoledne.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, přeju vám krásné dopoledne, 5 minut po 11. hodině, to je aktuální čas. A tady je skupina Jelen, všude zdejší. Nocí.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Madonu Donatella jsem zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla,

srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, smutky, smutky.

0: Český Baník vám přináší
1: písničku na přání. Hned několikrát denně, každý všední den vám děláme radost písničkou, kterou si sami vyberete na čísle 728 363 07. Tentokrát potěšíme Pepu, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco na dlouhou cestu. Jede v kamionu a prý stojí v koloně, takže Petra Janů má být volbou. No a já doufám, že písnička S láskou má svět naději se vám bude líbit. Tak šťastnou cestu a děkujeme za přízeň.
2: Písnička na přání.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byl Honza Kalousek, Chodím ulicí. My zase na Českém Blaníku chodíme po mapě a zjišťujeme, z jakých měst pocházejí naši slavní zpěváci, zpěvačky a kapely. No a schválně, jestli pak byste tušili, odkud pochází Ilona Čáková, tak schválně zkuste se zamyslet. No a pokud si říkáte, že nemáte tušení, mrkněte se na naše sociální sítě, kde nás najdete jako Český Blaník, ať už na Instagramu nebo na Facebooku, a dozvíte se to. A nejen to. Mrkněte se i na ostatní příspěvky, protože českým zpěvákům, zpěvačkám a interpretům celkově, které si tu hrajeme, se věnujeme víc než dost. Každý den přidáváme nový obsah a každý den přibude něco poučného, zábavného, zajímavého a někdy i vtipného. Takže doporučuji Český Blaník, dejte sledování a myslím si, že rozhodně nebudete litovat. Před námi už jsou další české písničky, třeba Krštof s Tomášem Klusem a nebo Lenka Řehůřková, Karel Kahovec a Václav Macháček.
1: Velký prodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova po V?
4: Vy, vykat a vidon, vidra.
3: A vidon?
4: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
5: Ty má maminka.
4: No prostě všechno na jednom místě.
6: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
10: Třikrát zelená, smažák!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
13: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
14: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
13: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
15: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
16: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
17: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
1: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Franta Nedvěd a Blaník na Českém Blaníku. 11 hodin 42 minut k tomu. Tak schválně, připravujete se už na ten úžasný meteorický roj Perseid. Přijde, přiletí už zítra, tedy ze zítřka na pozítří, v noci z 12. na 13. srpna, kdy bude skutečně k vidění stovky padajících hvězd. Celkově Perseidy připadají na období od 17. července do 24. srpna, takže i v tomto období širším můžete vidět nějakou tu padající hvězdu a klidně si i něco přát. Nicméně pokud se budete dívat na oblohu zítra, uvidíte nesmírnou podívanou. Jinak ideální je pozorovat hvězdy mezi půlnocí a čtvrtou hodinou raní. Padat by mělo až 80 meteorů za hodinu. Z toho 5 až 15 může být opravdu jasných. Jinak pozorování letos bude u nás předcházet působivé částečné zatmění slunce a provázet ho bude novoluní. Takže řekla bych pěkná sbírka meteorických jevů a zároveň krásná podívaná. Jinak doporučuji, abyste se dívali v místech, kde není světelný smog, tedy ideální je nebýt ve velkém městě. Pokud máte možnost být na okraji města nebo někde na vesnici, nebo ještě lépe na poli v přírodě, tak uvidíte úplně nejlépe. Tak si to moc užijte. Sama jsem před pár lety zažila neuvěřitelnou podívanou právě v tomto období a vím, že jsme tehdy počítali při dlouhé noční procházce hvězdy a napočítali jsme jich přes stovku, které se na nás řítily směrem dolů. Takže pokud chcete zažít něco podobného, je to skutečně neuvěřitelně krásné a působivé. Tak to byl takový malý tip na zítřejší noc. No a teď už jsou před námi písničky, které doporučuju na následující minuty. Michal David anebo Dalibor Janda. To všechno na Českém Blaníku.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď.

0: Tak to byla Helena Vondráčková, přejdi Jordán na Českém Blaníku. My jsme přišli pravé poledne, je 12:01 a pokud jste zvědaví, co vás čeká pak, tak třeba čmelák divokého byla. Taky Tereza Kerndlová, přísaha.
1: Přísahám, nedovolím volný pád.
0: A nebo kapela Olympik.
2: Všechny mráz, jak šel z hor, obul nás do pačkor, zbavil nás noc.
0: Tak to byla jen malá ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které nám tu budou znít mezi 12. a 13.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že počasí bude skutečně velice přívětivé. Dnes naměříme až 28 stupňů Celsia. Pozor, v noci se nám ale výrazně ochladí. 11 až 7 stupňů. V údolích dokonce jen kolem 5. Zítra 25 až 29 na severu a severovýchodě do 25 stupňů. Takže nás čekají krásné, příjemné letní dny. A za chvilku zprávy.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: happysport.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Pohodové úterý, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Inflace v Česku zase zrychlila. Spotřebitelské ceny v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne tak potvrdil Český statistický úřad. Inflaci táhly vzhůru hlavně pohonné hmoty. Opačně působily potraviny. Máslo bylo nejlevnější za 16 let a mléko od začátku sledování jeho ceny. Celková rekonstrukce americké ulice v Plzni se chýlí k závěru. Nabídne více zeleně, větší komfort a vyšší bezpečnost pro chodce. V křižovatkách také ubyly odbočovací pruhy a v části ulice je nově jednotná výšková úroveň celého prostranství. Pokračuje mluvčí města Eva Barborková.
13: Ono díky těmto úpravám jsme úsek mezi křižovatkami se Škroupovou a Prokopovou ulicí upravili na takzvanou sdílenou zónu. Tam je rychlost omezena na 20 km v hodině. Žádný z účastníků provozu, to znamená vozidla, chodci ani cyklisté, zde nemají přednost, ale musí se vzájemně respektovat.
12: Zajímavostí je, že jde o první takovou zónu svého druhu v Plzni. Americký prezident Trump se údajně po červencovém summitu NATO v Turecku schovával v kontejneru na jídlo. Mohl tak nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. Podle amerických médií tak kvůli hrozbám ze strany Iránu mohl neodletět vládním speciálem, ale vojenským letadlem. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaj v Torontu do semifinále. Česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Jeden získala s Chang Shuai, zbývající včetně trofeje na Roland Garros s Američankou Taylor Townsendovou. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásné úterý.
11: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, 12 hodin a 5 minut, s vámi je Veronika Rážová a teď už taky Michal Tučný. Cesty toulaví na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, tak nám tady prolétl éterem čmelák divokého Vila a my letíme dál a tentokrát do Pelhřimova. Vy určitě víte, že v Pelhřimovském muzeu rekordů a kuriozit máme vzácný kontakt. Je to Pepino Vaněk a ten nám i tentokrát něco poví. Svěří nám informace o zcela novém exponátu. Tak Pepino, je to na tobě.
1: Do muzea rekordů přibyl unikátní vyšívaný obraz. Jeho motivem je poslední večeře páně. Jeho rozměry jsou 194x134 cm a jeho autor, pan Peter Volna, na něm udělal 1 111 111 stehů, než ho vyšil.
0: Tak to je neskutečné, nejenom udělat tolik stehů, ale taky se k tomu dopočítat. No a to rozhodně není všechno.
1: Pokud máte rádi neobvyklé obrazy, tak v Muzeu rekordů, kromě toho vyšívaného, najdete i obraz vyrobený ze zápalek a zápalkových hlaviček, malby na makových semínkách a mnohé další jinde nevídané unikáty. Máme otevřeno každý den a těšíme se na vás.
0: Tak schválně, byli jste už v Pelhřimovském muzeu rekordů a kuriozit? Pokud říkáte, že ne, tak byste to rozhodně měli napravit a vyrazit tam. Stojí to za to. Stejně jako písnička od Terezy Kernlové.

0: nedojdete. Marek Ztracený, Vítr do plachet. Tak já si myslím, že ti z vás, kteří byli na velkém koncertě na Letenské pláni, tak určitě mají na co vzpomínat a určitě z toho budou ještě dlouho žít. Nicméně nezoufejte, pokud jste se tam nedostali, tak Marek Ztracený se nechal slyšet, že prý má další velké koncertní plány, co se týče nějakého turné. Takže brzy budeme vědět více a pak vás samozřejmě budu informovat. Před námi jsou další české písničky, třeba jedna od Věry Martinové, další od kapely Turbo. Tak krásné odpoledne s českým blaníkem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
6: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
5: Potřebujete auto na výlet?
6: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
5: Nebo chcete styl na každý den?
6: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
5: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
6: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Byt 2 plus KK v České Lípě za 1 milion 930 tisíc, pozemek k bydlení v Bílovci na Novojičínsku za 2 miliony 656 tisíc 500, byt 2 plus 1 v Karviné Mizerově za 3 miliony 499 tisíc, rodinný dům v Libeři, Praha Západ za 15 miliónů 490 tisíc a rodinný dům ve vsi Touškově Plzeň Jih za 9 miliónů 490 tisíc korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
11: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
12: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Na rádiu Český Blaník.

0: Takový rytmus We Will Rock You, ale po slovensky, že? No. Peter Nagy, láska je tu s vámi.
1: A nejenom láska, už jsem tu i já.
0: Ano, ano, naše láska, Michal Krusberský je tu s vámi, ano.
1: Hezké, skoro co? Odpoledne, no,
0: no
1: už je.
0: Už odpoledne, už odpoledne, 12.46. Jak je venku? Ty jsi taková moje rosnička, já vždycky jsem tady taková klimatizovaná a aklimatizovaná.
1: No venku
0: tak
1: je příjemně, člověče.
0: Jo, že jo, je to
1: fouká
0: lepší
1: tam trošku studenější vítr, takže je to rozhodně lepší než včera.
0: No ale pozor, pozor, meteorologové varují, že prý rána mají být teď už velmi chladná. Hmm. A jenom když jsem se koukala, dneska v noci bude, nebo v noci na zítřek bude 11 až 7 stupňů. Takže v případě našeho milého kolegy Martina Císaře, který vysílá od 6, tak si myslím, že když bude docházet do rádia, může být klidně třeba něco kolem 8-10 stupňů.
1: Takže ten přijde v péřovce, no.
0: Tuším, že ano, a odcházet bude opět v tričku s krátkým rukávem. No tak Michale, já ti tady nechám samozřejmě ty pěkné české písničky, které vy, naši milí posluchači, máte rádi a které jsme si pro vás přichystali. Za chviličku Lucka Bílá anebo dnešní oslavenec Miraj, tenkrát na Českém Blaníku.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
6: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
5: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
6: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
5: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
6: Maxi dotace.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
11: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
12: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.

0: Ano, Argema na závěr hodiny. My zdravíme do všech pivovarů a samozřejmě i restaurací, kde si třeba teď po obědě dáváte možná nějaké to nealkoholické. Proč ne? Za chvíli po 13. hodině Marie Rotrová. Měli jsme se potkat dřív.
1: Měli jsme se potkat dřív.
0: Taky si dáme Ameriku od Lucie. A pokud se vám stýská po dovolené, tak vás vezmeme na slunečné pobřeží s Věrkou Špinarovou.
1: Slunečné pobřeží.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší počasí bude velmi jednoduché, většinou totiž bude jasno se sluníčkem, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě tam bude chladněji 22 až 25 a na horách kolem 17, i když na Šumavě tam můžeme naměřit i 21 stupňů. Tolik počasí a s dalšími aktuálními zprávami je tady Vladan Hýl.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pohodové odpoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Sněmovní volby v červenci by opět vyhrálo hnutí ANO, opět by získalo 34% hlasů. Následuje STAN, které by dalo hlas 15% voličů. Třetí je ODS s podporou 12%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s 8% a SPD se ziskem 7,5%. Propadli by vládní motoristé, kteří by se nedostali do sněmovny. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci ještě zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda v krajině zůstala a neodtékala hned pryč. Jaké kroky proto stát podniká, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
8: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích.
7: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale skutečnou zásobou pro suché období. Ideálním místem pro pozorování zítřejšího zatmění slunce bude Španělsko. Úplné překrytí slunečního disku souputníkem země bude kolem 20:30 na minutu až dvě viditelné na Baleárských ostrovech a částech Pyrenejského poloostrova. V České republice, stejně jako v dalších částech kontinentu, bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě, stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50 a Jakub Jan Kryške na kraulařské 100. Tolik aktuální zprávy, mějte krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a v té další části odpoledne už s vámi bude Michal Krusberský. Tak vás všechny zdravím, za chvíli si dáme jeden koncert, ale teď si dáme Marušku Rotrovou.

0: Tak tohle bylo poděkování mamince od Jirky Schellingera, 14 minut po 13. A teď vás pozveme na koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A dobrou zprávou, přátelé, je, že tenhle koncert je pro vás všechny úplně zadarmo, takže klidně můžete dorazit, protože my celé léto jezdíme za vámi, abychom i k vám přivezli ty české písničky, které máte rádi. No a už teď v pátek budeme v Napajedlích a tady mají třeba krásný zámek, kde jsem byl, ale my nebudeme na zámku, my tu naši stage rozbalíme v klubu kultury Napajedla Louka, a to 5 minut před 4:30. A na tom pódiu potom vystoupí mimo jiné Petr Kola. Taky se můžete těšit na slzu. A i ženský element tady budeme mít a ten zastoupí Tereza Bašková. Taky celá naše blanická kapela a samozřejmě i k tomu dobré jídlo a pití, to nesmí nikdy chybět. A taky vám tady budeme rozdávat ty naše sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které přinášejí peníze, takže si je nezapomeňte doma někde nalepit, schovat, protože se vám budou hodit. Další podrobnosti na našem webu.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Věra Špinarová a Slunečné pobřeží, tak možná jste u téhle písničky taky zaspomínali na tu letošní dovolenou, kdy jste si užívali na Slunečném pobřeží a ať už to bylo kdekoliv, že jo. No přátelé, já jsem k tomu vyštráchal jeden zajímavý rekord. Dnes je to přesně 93 let, co v San Luis v Mexiku byla naměřena nejvyšší absolutní teplota vzduchu na Zemi, a to 57,8 desetin. No, panečku, tak tolik tady rozhodně ještě nemáme, ale i tak nám to stačí, vidíte. Za chvíli David Dale, Standa Hložek a Petr Kotwald a taky vás pozvu na jednu zajímavou výstavu, vysloveně do trezoru, dalo by se říct, protože půjde o zajímavý poklad. Počkejte si na podrobnosti za chvíli.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
7: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Hele, radši to vem znova.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Hojno.
13: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
14: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
15: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
16: Rádio Český Blaník.

0: Noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Velmi povedená písnička Vladimíra Mišíka s názvem Jednou dozněla na Českém Blaníku. No a jednou za čas se taky tady u nás v Praze koná velmi zajímavá výstava. Konkrétně od 1. do 6. září se Pražský obecní dům promění, dalo by se říct, nejstřeženější trezor v Evropě, protože se tady bude konat výstava Poklady světové filatelie a představí se tady rarity v celkové hodnotě blížící se 1 miliardě korun. Mezi jinými tady bude třeba exponát spojen se zavedením první rakouské poštovní emise v roce 1850. Je to známka v původní hodnotě 12 krejcarů, modrá s motivem císařského orla, která byla sice vytištěna, ale do běžného oběhu se nikdy nedostala. A zatímco ostatní dochované exempláře mají razítko, tak v obecním domě bude vystaven jediný známý nepoužitý čistý kus na světě. A hodnota té jediné známky je 5 až 7 milionů. Řeknu vám, mít takovou doma v albu, hned by bylo na baráček. Za chvíli u nás Michal David a nebo Hanka Zagorová a Petr Rezek.
2: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
3: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz drží vás, když spíte.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiáš.

0: šumperská kapela, opět Radeček a taky s ním Moravská filharmonie a Praha doznívá ve 14.00. Po 14. už si budeme pouštět Helenu Vondráčkovou. Taky si pustíme Karla Gotta, Stokrát chválím čas. A ještě Katapult a Někdy příště. A taky další české písničky, které máte rádi, tady u nás na Českém Blaníku.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde?
5: Od lesa prodá auto u ESA.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: happysport.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude většinou jasný se sluníčkem, takže přibalte sluneční brýle a teploty 25 až 29 stupňů v průměru. Jen na severu a severovýchodě tam čekáme 22 až 25. Na horách kolem 17 a na Šumavě rtuť teploměru povyskočí až na 21 stupňů. Teď ještě jedny odpolední zprávy a Vladan Hill s nimi ve studiu.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Pohodové úterní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hill. Na horko letos doplatí taky houbaři. Suché a horké počasí totiž hřibům nepřeje. Podle některých mykologů tak aktuálně houby vůbec nerostou a letos už ani neporostou. Situace je podle odborníků nejhorší za poslední roky, informuje o tom server iDnes. Pokračující vysoké teploty lákají k vodě. Čím dál tím oblíbenější jsou takzvané paddleboardy. Můžou být výbornou sportovní pomůckou nebo sloužit k rekreaci. Je nutné na nich ale dodržovat bezpečnostní pravidla. Která to jsou, říká z vodní záchranné služby Daniel Vičan.
12: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. Druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelný. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na něj.
11: Záchranáři upozorňují, aby si sebou lidé na paddleboardy brali také záchranné vesty. Ceny ropy dál stoupají. Podle analytiků slábnou naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy a na znovu otevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčový pro přepravu ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaji v Torontu do semifinále. Česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Jeden získala s Chang Shuai, zbývající včetně trofeje na Roland Garros s Američankou Taylor Townsendovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné úterní odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minutky po 14. stále jste s Českým Blaníkem. No a přátelé, už brzy se budeme moci zapojit do státního veřejného testování. A co se bude testovat a kdy to vypukne, to už nám za chvíli prozradí naše kolegyně Sára. Do té doby nabízím české písničky, které máte rádi. Budou Nedvědi, Katapult, Karel Gott, za chvíli taky Petr Muk a teď Helena Vondráčková, která se nedávno přiznala, že ráno snídá hodně, večer už moc nejí a občas si dá sklenku bílého suchého vína. Tak proč ne? Tady je zblížení.

0: Stokrát chválím čas a taky Karel Gott nám dělal společnost 15 minut po 14. na Českém Blaníku. Přátelé, už máte v mobilu nějaký ten e-doklad? Možná je nejvyšší čas si ho pořídit. Už brzy byste se totiž mohli zapojit do státního veřejného testování. Jak to bude probíhat a kdy to proběhne? To už nám řekne kolegyně Sara Voldánová.
1: Hezký den, ve čtvrtek budete mít možnost se vůbec poprvé v historii zapojit do státního veřejného digitálního testování. Přesně ve 13 hodin se totiž uskuteční zátěžový test e-dokladu. Zapojení se je zcela dobrovolné a úplně jednoduché. Stačí si ve správný čas otevřít aplikaci v telefonu připojeném k internetu a přihlásit se. Pokud e-doklady používáte, nemusíte nic připravovat. Jestli ještě nemáte, stáhněte si aplikaci z Google Play nebo App Store, zaregistrujte se pomocí identity občana a přidejte svůj občanský průkaz. To je potřeba udělat ještě před čtvrtečním testem. Aby test splnil svůj účel, bude potřeba, aby se do něj zapojilo několik desítek tisíc občanů. A jaký to má celé důvod? Při loňských volbách měli někteří lidé kvůli velkému náporu problém s aktualizací digitálního dokladu. Stát proto aplikaci její infrastrukturu upravil a chce teď ověřit, jestli zvládne ještě větší počet uživatelů. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, děkujeme a my opět míříme do hudebního světa. Za chvíli Lucka Vondráčková i Nedvědi a teď Katapult. Někdy příště.

0: Jsem chlap a světák, co po hvězdách světa léta lásko má.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Na začátku hodiny jsme tady měli Helenu Vondráčkovou, teď pro změnu Lucka Vondráčková. Vzkaz v lahvi dozněl necelé 4 minutky před 14:30 a už za okamžik nám do uší bude znít písnička Píseň Hraboše od Dana Bárty a poslechneme si i Marka Ztraceného nebo Petru Janu. Tak buďte s námi a mějte krásné úterní odpoledne.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
9: Rádio Český Blaník.

0: Zalúbil sa chlapec a taky Eláni. 14 hodin a 43 minut k tomu. A teď nás čeká další domácí rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Přátelé, nevěřili byste, že se dá vytvořit i rekord z pampelišek. Jaký je to přesně, to už prozradí Pepíno Vaněk.
2: Jsou lidé, kteří pampelišku považují za plevel a jsou lidé, kteří ty sluníčka žlutý svítivý milují. My jsme do České knihy rekordů zapsali nález pana Cibulky, který našel pampelišku se stonkem 101 cm dlouhým, a taky nález paní Selingerové, která našla pampelišku s lupenem, který na délku měřil 60 cm. Pampeliškám zdar, sluníčkům též a mějte se krásně.
0: No, takže až budete bloudit přírodou, možná naleznete rekord, který ani nemusíte vytvořit. Stačí ho jenom oznámit a nechat zapsat.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat, ten obchod mám rád.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko, hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
13: Yes, so!
14: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.

0: František Ringo Čech a také Markéta Muchová a dobrý den, tak dobré odpoledne taky vám všem, co dál posloucháte Český Blaník. Už za chvíli si pustíme Xind Likes. Popel a hrách a bude i Hanka Zakorová a Vlastík Harapes a písnička Jen pár dnů. Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů. A ještě třeba nabídnu Souměrnou Báry Basikové. A bude jich rozhodně víc. Dál budeme pokračovat hned, co si poslechneme zprávy.
1: Tak já jdu, miláčku.
2: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
1: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
2: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
1: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
2: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína. Tisknu levně
5: CZ. Náplně hned.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.

0: Českém Blaníku.
1: Zítřejší den bude slunečný, většinou jasná obloha, teploty 25 až 29 stupňů. Jen na severu a severovýchodě tam nebude takové vedro, 22 až 25 maximálně. Na horách pak kolem 17, ale na Šumavě až 21 stupňů. To počasí na zítřek, ale teď aktuální zprávy a Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Současné počasí dělá vrásky zemědělcům. Teplo a sucho totiž negativně ovlivňuje letošní úrodu. Obilovin bude podle odhadů Českého statistického úřadu nejméně za posledních 14 let. Úroda řepky pak bude nejslabší za posledních 21 let. S propadem se počítá i u kukuřice nebo cukrové řepy. Stát poprvé v historii vyzývá veřejnost k zapojení do digitálního testování. Akce, která má prověřit funkčnost e-dokladů, proběhne už ve čtvrtek. Podrobnosti zjišťovala na ministerstvu vnitra naše reportérka Sára Voldánová.
4: Hezký den. Zapojení se do testu je zcela dobrovolné a jednoduché. Stačí, když si ve čtvrtek přesně ve 13 hodin otevřete na svém telefonu aplikaci e-doklady. Nutné ale je, abyste byli připojeni k internetu. Cílem je zjistit, jestli je aplikace připravená na mimořádnou zátěž před podzimními komunálními volbami. Při loňských volbách totiž měli někteří lidé kvůli přetížení problém s aktualizací digitálního dokladu. Aby test splnil svůj účel, bude potřeba, aby se do něj zapojilo několik desítek tisíc občanů. Z ministerstva vnitra Sára Voldánová.
3: Soud potvrdil trest za věznění a týrání ženy v Siřemi na Lounsku. Muž si odsedí 15 let vězení. Tresty soud potvrdil i třem spolupachatelům. Ty čeká 6, respektive 5,5 roku za mřížemi. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné. Pražský dopravní podnik začal s opravou tramvajové tratě v Chodovské ulici. Až do 28. srpna kvůli tomu nebudou jezdit mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem tramvaje. Podnik tu zavede náhradní autobusy. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Ano, dobrý den, dobrý den. Já si to budu asi zpívat ještě dneska večer. Každopádně vám prýma odpoledne. Teď 4 minuty po 15. hodině přeje Michal Krusberský. Za chvíli nás čekají 3 ve 3, ale do té doby Činasky, Jitka Zelenková, anebo teď Xindolix.
5: Už zase skončil flán.

seber si to sama. Seber si to sama.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Po klidnému úternímu odpoledni taky Jitka Zelenková s písničkou To jsou má vítězství. Je za námi a před námi 3 ve 3.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A dnes ten výběr byl velmi jednoduchý, protože svátek dneska slaví Zuzky, Zuzany, a tak jsme se na ně zaměřili také v písničkách. A ku podivu jsme jich našli hodně. Ovšem my jsme pro vás vybrali ty, které zase až tak často nehrajeme. A tak si už za chvíli dáme Valda Gang o Zuzano, bude i Valda Matuška a písnička pro Zuzanu a ještě Mustangové Zuzi, Zuzano, to nás čeká v těch nadcházejících minutách a my všem Zuzankám přejeme krásný den.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Tak to byly Mustangové, kapela z přelomu 60. a 70. let a tuhle písničku napsal také Pavel Skalický, který mimo jiné spolupracoval nejenom s Mustangy, ale také ještě třeba se Zelenáči nebo s Greenhorns. Tolik 3 ve 3 a takové přání Zuzkám, hudební přání, dalo by se říct. No a pokud byste chtěli spojit hezký výlet, dobré víno a dobrou hudbu, tak to vás za chvíli taky pozveme na Bezva koncerty. Vydržte s námi a mezi tím pošlu Báru Basikovou a nebo slibovanou Hanku Zagorovou s Vlastíkem Harapesem.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
12: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
13: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
14: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
15: Český blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi

0: Kristýna Astonka, 15 hodin a 42 minuty k tomu. Přátelé, kontrolní otázka. Máte rádi víno? A k tomu třeba i dobrou společnost a kvalitní hudbu? No tak v tom případě vás zveme na hudbu na vinicích. Ano, skoro každý týden se konají koncerty na nejrůznějších vinicích, vinařstvích a vy tam můžete vyrazit a skvěle se bavit. Už třeba ve čtvrtek bude ve vinařství Johan v Třebíblicích vystupovat dvojice Krhot Kozub. O den později třeba Olympic vystoupí na vinařství Sonberg a v sobotu MIG-21 vinařství Lehofer ve Znojmě a také třeba Trost Diskotékos, to znamená Kuba Prachař a spol, ti vystoupí zase v Kutné Hoře, jo, ve vinných sklepích, takže i tam můžete vyrazit. Je toho spousta, kde byste se chtěli podívat, co máte v nejbližších termínech a co máte třeba nejblíž, tak koukněte na webové stránky hudbanavinicích.cz, tam se toho dozvíte víc a já vám přeju, ať si ten váš koncert rozhodně užijete i se sklenkou toho dobrého.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
5: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Vám vidět lépe.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: Michal David a pár přátel, minutu před 16. na Českém Blaníku. Já doufám, že vy jste naši přátelé, takže vám za chvíli budu nabízet další české písničky, které máte rádi. Bude třeba Lenka Filipová, Dobrý Bůh to ví. Dorazí i Karel Gott a Lady Carnival. A po práci se hezky načančáme z Heidi. Ano, další české písničky, které máte rádi, celé léto na Českém Blaníku.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: K čemu vám jsme dobrý?
4: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Počasí na Českém Blaníku.
0: Krásný letní den máme dnes a zítra bude hodně podobně. Bude většinou jasno se sluníčkem a teploty budou šplhat na 25 až 29 stupňů. Jen na severu a severovýchodě území tam čekáme nižší teploty 22 až 25 a na horách kolem 17. Na Šumavě tam se rtuť teploměru zastaví na 21 stupních. Teď už ve studiu se mnou Eliška Votrubová a to znamená, že si dáme další odpolední zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tropické teploty stále sužují Česko. Horko, dusno a sucho mohou způsobit zdravotní problémy, jako je úpal, úžeh nebo křeče z přehřátí. Potížemi může být i vyčerpání. To se může projevit i několik dní po pobytu na slunci. Jak ho poznáme, říká ze Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
7: Projevuje se pocením, bledostí, únavou, slabostí, svalovými křečemi, závratěmi až mdlovou, nevolností či zvracením. Tělesná teplota může být normální, kůže ale studená a vlhká. Lékařská pomoc je nezbytná, pokud jsou příznaky závažné a nebo pokud postižený trpí vysokým krevním tlakem nebo má problémy se srdcem.
6: Důležitý je správný pitný režim. Vypít bychom měli 2 až 3 litry tekutin za den a nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou. Ačkoliv jsou prakticky všechny řeky v Česku kvůli suchu na nižších stavech, vodáky to neodradilo. Půjčovny lodí hlásí velký zájem a lodě jsou hodně rozpůjčované. Třeba v Plzeňském kraji jsou sjízdné řeky Berounka, Otava a Mže. Maďarsko má nového prezidenta. Parlament hlavou státu zvolil ex-předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Opozice volby bojkotovala. Podle tamních médií byl Baka jediný kandidát. Zítra a v noci na čtvrtek bude obloha kouzlit. Vrcholí meteorický roj Perseid a čeká nás i výrazné částečné zatmění slunce. Navíc českým pozorovatelům bude přát počasí. Čeká nás jasná obloha. Úplné zatmění budou pozorovat ve Španělsku a i tam očekávají dobré podmínky. Tolik zprávy. Hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, 3 minutky po 16. hodině, Michal Krusbrský je stále s vámi a jak už jste slyšeli od Elišky, nejenom zatmění slunce nás čeká, ale budou opět padat hvězdy, tak si udělejte nějaký romantický večer, vemte deku, dobré pití a zkuste nějaké ty hvězdičky chytit a něco si přát. My vám rozhodně za chvíli nabídneme písničku dnešního dne a do té doby taky třeba Miraj, který dneska slaví Petr Novák a Věrka Vajsarová a teď hned Lenka Filipová. Dobrý Bůh to ví. Ať už jste na cestách nebo nás posloucháte u vody, mějte hezké úterní odpoledne.

0: Tak tohle je dnešní oslavenec. Miraj Navrátil má 34. narozeniny dneska. Všechno nejlepší přejeme a teď už zase budeme hrát.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A pustíme si písničku od Zlatého Slavíka, dokonce trojnásobného Zlatého Slavíka, které získal v roce 86 až 88. A vy už tušíte, že přijde Dalibor Janda. Dáme si Kličkovanou a my se ptáme Dalibora, jaký příběh má tahle písnička.
3: Příběh má třeba Hráli jsme Kličkovanou. Zajímavý příběh, já říkám jako z důvodu, proč my jsme původně tu písničku tam vůbec nechtěli dát na tu disku. Jo. My jsme ji natočili a když Kruta přinesl text, Hráli jsme Kličkovanou, já říkám, prosím tě, co to je za pitomost, takovou, co je jako Kličkovanou, jako a to on povídá, no tak mi se to zdá jako dobrý a tak. A my jsme to natočili a kapela všichni jakoby v tom studiu, jak se na tom jako je na tom muziku, na tím říká, že to je taková jakoby trošku odrhovačka, jakoby, je to to a já jsem říkal, víš co, no tak to už natočíme, když to máme. A já si pamatuju na to takovou věc, že jsme to natočili, šli jsme potom někde na nějaký oběd nebo na večeři z toho studia a vrátili jsme se zpátky, jsme si to pouštěli a už tam byla nějaká druhá směna, která chtěla točit a najednou tam byl ten zvukař druhý a povídá, a co je to ta Kličkovaná? Večer, to je zajímavý, co je to ta Kličkovaná? Já jsem říkal, no tak to je jako když jako chlap jako samozřejmě balí ženskou, že jo, a teď nějakou taková ta jako natázka. A on říká, to je zajímavé. A přišli tam dva kluci z té jiné kapely, co tam natáčeli tehdy, a povídají zase, co je to ta Kličkovaná, jo. A v zápěti, když to řekla uklizička, která tam zametala s koštětem a říkala, pane Janda, co je to ta Kličkovaná, to je zajímavé. Já jsem říkal, kluci, to je dobrý. Na to ty lidi se budou ptát, co je to Kličkovaná, a budou si to zpívat, jako budou to. Nakonec na to vznikly různé tanečky, blboviny, jako lidi na to točili žárovkama.
0: No, prosím, a Kličkovaná zazněla i letos na Blanickém konopišti, tak si ji dáme i teď u nás ve vysílání.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starej voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musíš znát volant prsty.

cítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.

0: Lady Carnival a taky Karel Gott. Písnička, která vznikala pro třetí mezinárodní festival Zlatý kohout v Rio de Janeiro a vznikala velmi překotně, protože se dělala hodně narychlo. A tak Karel Svoboda a Jiří Štajdl se sešli a udělali prý to do hodinky. No, aspoň to tvrdili na některých večírcích, ale prý to trvalo celou noc. Každopádně písnička se povedla a rozhodně zaujala, to je jasná věc. Za chvíli dáme do našeho vysílání šanci taky Danovi Hůkovi a načančáme se i s Hejdyankou. Tak buďte s námi a mějte stále pohodové odpoledne.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Pozor, pozor! AA Auto už pětkrát v Praze!
11: Ano, přesně tak. AA Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
10: AA Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
11: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
13: Vyslev se na to, Franto!
14: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
15: Radio Český Blaník.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

чтобы письмом тихо умер, подойти с ним.

Sag disse dagstro og selv et seg selv. Men

0: traje. Sí.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém vlani.

0: Sirik s Barbarou a jejich sen doznívá na Českém Blaníku v 16 hodin a 43 minuty k tomu. No a vy nemusíte snít o písničce na přání, protože my vám to můžeme klidně splnit. Už příští hodince budeme opět hrát na vaše přání, takže už teď posílejte SMSky anebo hlasovky přes WhatsApp, a to na číslo 720 836 3007, pokud byste chtěli nechat zahrát nějakou vaši oblíbenou písničku pro někoho, pro oslavence, pro kolegy, anebo třeba jenom pro sebe. To necháme na vás. Za chvíli Standa Hložek a taky Lucie a jejich Marie.
1: Velký prodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho?
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Halo, halo, tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
13: Just

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Zdeňka Lorencová, Honza Přeučil, proč žiješ rád? Tak já bych řekl pro ty české písničky, které máme rád, že jo? A ty si budeme pouštět i po 17. hodině, bude Léto 95 a Marek Ztracený.
1: Tenhle ten svět byl lepší než teď.
0: Taky tady mám jednu poetickou, Krajina oblých kopců a plavci. A ještě Olympics, snad jsem to zavinil já. No a bude jich rozhodně víc, za chvíli pokračujeme.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí, vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra čekáme den jako malovaný, bude většinou jasno se sluníčkem, teploty 25 až 29 stupňů, jen na severu a severovýchodě, tam čekáme teploty kolem 22 až 25 stupňů. Na horách kolem 17 a na Šumavě rtuť teploměru povyskočí až na 21 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřek a teď s čerstvými zprávami je ve studiu Eliška Votrubová.
7: Na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by sněmovní volby proběhly v červenci, ovládlo by je hnutí ANO, a to se ziskem 34%. Druhý by s 15% skončil opoziční STAN, jehož podpora posílila. Třetí příčku by obsadila ODS. Vládní motoristé by se do sněmovny vůbec nedostali. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se navíc z hlediska spadlých srážek vyvíjí ještě hůř než ten loňský. Od začátku roku do včerejška spadlo podle předběžných údajů jen 289 mm srážek. Liberecký kraj chce posílit vlakové spoje. Aktuálně vypsal veřejnou soutěž na dopravce. Od prosince 2029 má zajišťovat spojení z Liberce směrem do Hradce Králové a Pardubic. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky, říká náměstek hejtmana Daniel David.
9: Počítáme s tím, že bychom rádi, aby to nebyly motorové vozy, ale aby to byly ideálně vozy, které budou samozřejmě nízkoemisní nebo minimálně nějak částečně. My požadujeme, aby vlaky uměly jezdit jak na elektrickou energii, to buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky.
8: Celková hodnota zakázky by měla vyšplhat na víc než 6 miliard. A u dopravního tématu zůstaneme. Zítra začne v Praze výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem, což bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé soupravy nepojedou. Bližší informace najdou cestující na webech a v aplikacích Ropidu nebo dopravců. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Doufám, že už teď 3 minutky po 17. hodině odpočíváte po práci. A doufám, že odpočívá i Marek Ztracený. Po tom obřím koncertě na Letné, kde přišlo až 70 tisíc lidí. My si ho teď dáme i s písničkou Léto 95. A vy si samozřejmě užívejte to léto 26.

0: poetická záležitost od plavců, krajina oblých kopců, 14 minut po 17.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ahoj Michale, prosím o zahrání nějaké písničky od Hanky Zagorové pro mě a pro mého kamaráda, který mě dneska zachránil od toho, že jsem PC málem vyhodil z třetího patra, napsal Ondra, tak asi nějaký problém byl, ale to celkem chápeme a velmi tomu rozumíme, protože čas od času máme ten pocit, že bychom destruovali a zničili ten svůj počítač taky, že jo, když se zasekne a nebo nechce fungovat. Tak držíme palce a Hanku Zagorovou posíláme.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Kapela Olympic, snad jsem to zavinil já. No a představte si, že do frontmana Olympiku, do Petra Jandy, byla zamilovaná i Jiřina Bohdalová, naše nejznámější herečka. No a co on na to? Přiznal se, že se mu taky líbila. Dokonce cituju, když jsem byl jako teenager a viděl jsem dámu na kolejích, tak jsem s ní byl úplně hotový. Já jsem byl do ní prostě zamilovaný. Přiznal bez okolku Petr Janda. No, proč ne? My už si za chvíli dáme činasky a vínko a taky bude Kateřina Brožová. To všechno u nás na Českém Blaníku.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
8: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Potřebujete dětské kolo?
15: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
14: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
15: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
14: Raskal
15: a Bíny.
14: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
15: HappySport.cz.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
17: Český Blaník.

0: Tak tohle byly kardinálové Zdeňka Merty a Petra Černocká a taky jedny narozeniny.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: To my pro vás máme rovnou ne k narozeninám, i když někdo, kdo má narozeniny, by se rozhodně mohl zastavit na náš letní koncert, protože my vyrážíme celé léto za vámi, abychom vám tu hudbu, ty písničky, ty české písničky, které máte rádi, tak abychom vám je přivezli opravdu i k vám domů a nemuseli jste nikam jezdit. Navíc letní koncerty jsou, přátelé, zadara, takže se na vás těšíme už teď v pátek v Napajedlích, kde budeme 5 minut před 16:30 odpoledne v klubu kultury na Pajedla Louka a tam tentokrát dorazí Tereza Mašková, Slza, Petr Kolář a Blanická kapela samozřejmě taktéž. A pokud se stavíte i vy, tak nejenom, že si poslechnete tyhle ty interprety, ale od nás dostanete i samolepku, tu naši sluníčkovou Rádia Blaník a Centropolu, která vás může v dalších dnech učinit bohatšími, protože díky té samolepce můžete získat spoustu tisíc. Jak to přesně myslím, zjistíte na našich webových stránkách radioblaník.cz, tak se mrkněte a klidně se v pátek za námi zastavte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
7: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Český blaník.

0: Ano, stále aktuální písnička Léta letí, Valerie Čižmárová za námi a před námi další porce českých písniček. Petr Kotwald odstartuje příští hodinu. Taky si dáme Věrku Špinarovou a Kouzlo bílejch čar. A ještě Jirka Korn a Helena Vondráčková. No, to jsou ty české písničky, které máme rádi. Tak si je můžete poslouchat za malý okamžik.
1: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
2: Vy, vykat a vidon, vidra.
1: A vidon?
2: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
3: Ty má maminka.
2: No prostě všechno na jednom místě.
4: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra můžete klidně chytat bronz, pokud máte dovolenou. Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů a na severu a severovýchodě tam bude chladněji. Naměříme mezi 22 až 25 stupni. Na horách kolem 17 a na Šumavě se rtuť teploměru může zastavit až na 21 stupních. Tolik počasí na zítřek, ale teď ještě poslední zprávy a Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
9: Právě na Českém Blaníku.
10: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Suché a horké počasí nepřeje ani houbám. V lesích houbaři nenajdou prakticky ani prašivku. Podle mykologů houby nerostou a minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je podle nich tragická a nejhorší za poslední roky. Plynulého provozu se řidiči na dálnici D4 jen tak nedočkají. Současné omezení u Jíloviště, kde se kvůli stavbě nového mostu tvoří hlavně ve špičkách kolony, potrvá do 21. srpna. A na to naváže další omezení. Od 1. do 4. září se bude jezdit jedním pruhem v každém směru. Národní park Podyjí apeluje na turisty, aby v přírodě nenechávali hygienický odpad. Pohozené papírové kapesníky nebo vlhčené ubrousky totiž představují ekologický problém. Navíc teď v suchu, které v Česku panuje, se kapesníček rozkládá i měsíce. Už zítra startuje 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu Letní letná. Jaký program letos nabídne, prozradí naše reportérka Sára Voldánová.
11: Hezký den, tiskovka k Letní letné je dost možná mojí nejoblíbenější prací v roce. Mám tu totiž možnost vidět hned 4 krátké ukázky z programu, každou úplně jinou a každou něčím podmanivou. Letos mě nejvíc zaujala inscenace Wolf od australského souboru Circa, ve které se dějí věci, které podle mě úplně popírají fyzikální zákony. Do Prahy dorazí také dva oblíbené francouzské soubory a chybět nebudou ani české cirkusové hvězdy jako Losers Cirque Company nebo Cirkla Putika. Vstupenky seženete na www.letniletná.cz a určitě se na některém z představení potkáme. Z Letné Sára Voldánová.
10: A to je ze zpráv všechno. Hezký večer.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A hezký úterní večer vám taky přeje Michal Krusberský. Pomaličku se loučím, těším se zítra od 13. A teď už Petr Kotwald a Gejzír od nás. Ať se vám líbí.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
7: Ty nejhezčí, které znáte.
8: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
7: i dobré zprávy. Český Blaník.
8: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
7: Český Blaník. Český Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
3: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: HappySport.cz.
6: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
7: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ahora. Llevo tiempo ahí. Llevo tiempo y ahora. Co tě našle, háčku daj.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
1: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: K čemu vám jsme dobrý?
5: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
1: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: HappySport.cz.
5: Český Blaník.
6: Český Blaník.
5: Český Blaník.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
4: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma

kapel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Trubky troubí, vstávat se má.
2: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

0: Indomie.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru. Jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Český blaník.
8: To je Blaníček.

sám žírovnej dům. Hoří velko statek sousedů. To je smůla, drahá, podívej.

0: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
1: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež dopíš.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu v hračkářským krámu sám.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

0: deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Tak už jsem boty zůl.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau. Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok? Nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok? Nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

stać obok nas. A ja nie tak, że z pusty. Daj se mnie, co sam z nim ani

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat, ten obchod mám rád.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
1: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

sta burella, tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl a teď zas, abys

0: který vám uleví od starostí.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Rádio Český Blaník.
1: Ráno, když bylo půl

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.